0: zadní vlák kroz stanicu by prošel.
1: Znám opět, myslíš na mene i tvoje.
2: 3 Triple Z 92.3 FM.
3: 3 Trostruky Z 92.3 FM.

Ajo, oš nevi komita si hiša taka, oš nevi karbi sapčikjana, oš nevi žožon makrtič bogosjana. I boš nevi hajas govoraj pisi zavak nere da vel. Stes čun razjovan kundir nermiče mi sandipum.